0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Kop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: tiempo.
1: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování 5 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 20.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejné kštýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

vedlejšího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízení je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejné kštírské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařů v výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, 0,5 litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejna.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original desítka, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám

Kráčel jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma, a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospodě.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulická lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, 0,5 litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.
1: Kup mi den,

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejné kštýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original desítka půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage Hotelu, který se nachází 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage Hotelu, který se nachází přímo vedle O2.

8. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Kop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařů v výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

tečou a já šeptám. Vysyp ten popel, kamaráde, do bílé vody.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.
1: Život je šatnav,

protože my už dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 1 role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrství toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Přísť

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop, všechno dobré.
2: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulická lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Kop, všechno do

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, 0,5 litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrství toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.
1: Žralok zuby má jak nože a z těch zubů čiší strach. Meky mesr, ach můj bože, kdo dokáže, že je vrah.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle Gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Tak

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

0: uši.
1: Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original desítka půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

jasné, pomáhám druhým a ta profese mě baví. Já jsem prostě jinej, i když nemám svaly. V modrý uniformě jsem se prostě našel. Nejsem žádný Bčko, nejsem bramborová kaše. Co ti touhle písní chci vlastně, lásko, říct?

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařů v výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Oči do kořán a v těch očích tání

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Ve sel prodejnách Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrství toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, 0,5 litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original desítka půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulická lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Primam Roche jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10 půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 1 role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Kóp. Všechno dobré.
2: Nedělní

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

0: dědě.
1: Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 1 role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Přes vlny ruby.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, 0,5 litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je 3x výherní balíček obsahující 2 vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro 2 osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle Gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré. If this world is where...

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10 půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

kouzelnou moc, rozhoupej tu hned noc, nech svý vlasy vlád. Klidně budu anděl nebo ďábel, jak to chceš, šeptej se mnou.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno do...

díl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrství toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original desítka půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash gel na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 1 role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Týna svíral ještě tuhý mráz, když vyjížděl si z Radotína z poskytnuté výstrahy. Věděl si, kam výjezd míří, do obce Zvole u Prahy, kde ohnivý šíp tvé srdce skřížil. Hrdině si šel do boje

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

0: ty nás tří.
1: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny z Česka.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě stupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrství toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop, všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký avantýr.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrství toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka z Vonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Primam Roche jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100 gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařka za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré. I've never been closer.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madita 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, 0,5 litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve Stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

0: Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.
1: Právě teď letí píseň do prodejny Coop Tip v Polné. Přejeme hezký poslech.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové PET lahvi za 42,90.
1: Coop, všechno do

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejnek štýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.

pro děti. Já vím, když se dva políbí, že to nemusí být z lásky a vůbec nic si neslíbí.

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, půl litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír, jedna role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x 100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop. Prodejny s českou tradicí.

Vážení zákazníci, vybírejte z naší nabídky uzenin v cenách za 100 gramů. Stejné kštýrské párečky za 21,90. Krahulecká lahůdková sekaná za 15,90. Váhala mistrovo uzené za 21,90. Krásno horel se sýrem za 13,90. Bučková roláda z Kostelce za 25,90. Leko šunka zvonařská za 20,90. Dle Gusta vepřová šunka nejvyšší jakosti za 21,90. Dále Novako vepřové koleno Sous White 850 gramů za 119,90. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, vybírejte zboží za skvělé ceny. Magnum Nanuk vybrané druhy za 29,90. Mražený Prima Mrož jahodový, vybrané druhy 45 ml za 14,90. Madeta sýrařův výběr, 48% gouda ve 100-gramovém balení za 19,90. Krušovice 12 ležák, půl litru plech za 16,90. Mů výběrová dušená šunka, 100 gramů za 17,90. Lind Lindor pralinky vybrané druhy, 200 gramů za 139,90. Coop, prodejny s českou tradicí.
1: Když měsíc rozlije světlo své okraje,

Vážení zákazníci, vybírejte nyní na našich prodejnách. Cud Monte vybrané druhy 150 gramů za 19,90. Veselá kráva vybrané druhy 120 gramů za 29,90. Madeta 30% Aidam vážený 100 gramů za 11,90. Gambrinus Original 10, 0,5 litru ve skle za 12,90. Jihlavanka Standard mletá káva, vybrané druhy 150 gramů za 54,90. Kokolino Wonderwash Gel, na praní vybrané druhy, 37 pracích dávek za 199,90. Coop, tady jsme doma.

Vážení zákazníci, využijte naší letní soutěž. Ve hře je třikrát výherní balíček obsahující dvě vstupenky na koncert kapely Kabát v O2 aréně 10. listopadu 2026 s pobytem na jednu noc také pro dvě osoby ve stage hotelu, který se nachází přímo vedle O2 arény. Ve hře je dále 10x dárkový balíček Coop Premium v hodnotě 1000 korun českých. Soutěž probíhá od 17. června do 11. srpna tohoto roku. Stačí nakoupit na naší prodejně alespoň za 399 korun a zaregistrovat svou účtenku do naší mobilní aplikace Coop Česko. Losování výherců proběhne 28. srpna. Tak nezapomeňte, s námi se můžete dostat na letošní koncert kapely Kabát v O2 aréně. Více informací na www.coopclub.cz. Coop. Všechno dobré.

0: Vážení zákazníci, dnes u nás nakoupíte ještě výhodněji. Klasik sterilované okurky 680 gramů za 29,90. Klasik dvouvrstvý toaletní papír 1 role XXL za 9,90. Braník 11 ležák ve dvoulitrové petlahvi za 42,90.
1: Coop. Všechno dobré.

Vážení zákazníci, s naší novou aplikací Coop Česko a aktivovanými kupóny v ní teď můžete nakoupit za ještě lepší ceny. Ariel prací potřeby vybrané druhy z běžných 349,90 za 299,90. Dle gusta tuňák kousky v rostlinném oleji 170 gramů z běžných 39,90 za 29,90. Varoma rýže parboiled 4x100 gramů ve varných sáčcích z běžných 16,90 za 12,90. Frisco vybrané druhy 0,33 litrů z běžných 17,90 za 15,90. Instalovat naší aplikaci se prostě vyplatí. Ke stažení na obchod Play nebo App Store. Více informací o naší apce Coop Česko na www.coopclub.cz. Coop, prodejny s českou tradicí.